si se mnu Kristínko. Stejnou písní, jakou tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristínko. Tobě samo nebe slétlo dolící, jak si krásná moje Kristínko, jak